pár kapek jsem dolil. Tvůj Bůh měl jméno Jahve a nic mi nedovolil. A Vladomerta hrál nám